0: zálech sich jméno Blasbar svým bača. Bavrný má na Reading zbůj, no koktejl, en stereo FM ob den achtere rund. Dirty.
1: Too dirty to clean my act up. If you ain't dirty, you ain't